0: Dana je titul prvního zpěva dženstvíčeho úsovania a Blanka je měno dženstvíče rajnčej redaktorky a ona má netko krotký tematický přela dženstvíčeho úsovania za nás. Dobrá ráně, Blanka.
1: Dobrá ráně. A je nede běže tu ve měše tak jmenovaná BA, Bohanská akademia, a do toho běže to inženýrská šula, kaj se so snáno ještě či starší na to dopomňa. Dženca je to netko duálna vysokošula Sakské a runě tam má je netko dalšího Serba ve vážné funkcii, my vám jeho dženca raz predstajme. Nimo to je Lydia Mačio a pobyla na prvnej probe kurovej akademie, kde sa so čera zahajiva. Filo Melos vopita nás dženca zasa a tu má nekajký problém, kaj si mňa hižo takhle kusk slyšava a tému na Bože čivo vizo tež smieme.
0: Tak daleko po takým tematický přelad od Blanky, učbne přelad seda nedom, o tem nie. Najprve pak zaspíva nám Mario S. Vosom inčinu po pečích.

0: Niedo bieše tu budešinje tak mienovaná BA, Bohanská akademia. Dženca je to dualna vysokošula Sakskeje, što ješte zviazk viacoroch vysokošulu po cuvej Sakske. Na šelakých miestnach maja šelaké čežišča. A budešinje netko dalšeho Serba ve vážnej funkcii, kajšie je Beno Švota zvistčil.
1: Štúšie na duálnej vysokošuli budešine študent tu nie znano zajšujch týdženiach mes docentami nuje mezo čo uľadav. Profesor Jörg Hübner vúčuje tam a je tejši, že zadžívanech serbských modostných před sobou mil.
2: Hej, ja som môj, že ich povítač v serbskej reči.
1: A to čítaniach k hospodárskej tematice. Tam je menúce Jörg Hübner doma.
2: Ja som zaujímam ako profesor ze závodným hospodárstvom. Také to pomenovanie od tuto pola, ale vôsobie ze marketingom.
1: Puč Serba do domizne je přes viacere stácie ved, dokova vokovo v Užice. Studoval je v Zorecu, potom je v Berlíne v komunikácijskej a vavenskej agentúre džival, sa znáte závode kaž Nestlé, Coca-Cola abo tež Telekom. Lipsku je pola industriové a vykovanské komory, božišo potom z jaskovým zárede za vystotu v informatice BSI menované. Tež tam je za marketing zamojte byl.
2: Ha, ja potom bíše tu daloký puč skoro kunce, potom bíše tu tu poskytu ve Budišine, on se prajú Budišin. To je ta domizna. To je to, što je se poprovom všetce pýtal.

0: Janecko je na pošesčih.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiju Blanka Funcela.
2: Na Lipšćanskej univerzite ma so juniorova profesora za serbske literarne a kulturne vedomosti vopsadžić. Dole dekan filologiske fakulte profesor Majsnica Čera na internetovej strani univerzite vozivi. Nimo vedomostnoch nadavkov svušak profili tež je li treba sobu skutkovanje na jednačelstve Zorabistického instituta. Hač dotal je mestno profesora za riječe spet Edvarda Vornarja Jenička profesora. Sura Instituta, wo dalšu su serbsce zastupnice leta vojovali. Nowe miestno je časowe wobmezowanie a skiči po úspěšnym przeprowaniu szansu na profesuru na čas živenia. Katolscy křesćenjo svěča dženca svěđen Božo čiła. We viacorych serbskich katolskich vosadach oni wužice počanu wierivi k vonkownym votarjam, na čole procesionu du postarodawnym vašnju družki. We šest zwerskuch krajach nimskeje je dženca zakoński sjate džin. We przeważnie evangelski zakski pak so zasadnie dživa jenice we peča 20 sach w osebe katolskich serbach je to sjate džin. Na sakskich a stymtež serbskich vyšich šulach zakončace prúvania hišče šitke nimo nesu. Tak napríklad tež nic Ralbicach, čiž miachu desatky spočatk tydženia svoj posledný oficiálny šulský džin, rúne tak ve Voklecach. Cirkone 51 maturantu na serbskim gymnáziu Budešine zoni jutce vúsledky prúvaniu a hač mili dokež nesu vopstali abo dokež cedža vúkon polepšič prúvanie nakvatač. Kajž nám za vyšší skorženg samovita učaka Alena Hitzcina zdžili, zonia šulok a šulera 12-letnika doskončný rezultát prúvaniu džin do maturitného bala 19. junia. Sto předovzatelku z najšelakorejších branžov je so čera při Učicach na 15. dňu předovzatelku v okresa Budešin vobdžilivo. Srežišču zetkania stejachu aktuálne hospodárske vúžadania v zvisku se stupacimi pačiznami a falovacimi fachovými mocami. Džen předovzatelku v okresa Budešin tvorí vážny zakvat za vúmenú kooperáciu a skrúčenie žonu v regionálnym hospodárstve. Jun organizuje Drežanská industriová a vikuánska komora IHK. Za znova natvorenú kúpeľnú mivorazu započne so kúpanská sezóna na nový týždeň. To zdžili ju na zajšvem gmenským posedženiu gmeny Slepo. Do toho ešte strôdnický hamt v okresa Zorec kvalitu vody prúje. Lieca staraja so 4 doladovario vo viestotu hostči a s tým sezonu zaruča. Mała kúpeľ je jedna z narunanských napravú brunicova koncerna Liak za přesedlenú ves Mivoraz. 60 spivarku a spivarju vopčeli so na letoši 5. korovej akademii Budeského rotariového kluba. Čera je so auli Šilerova gymnázia Budešine prinja proba pod navodom Friedemana Böhme odmiva. Hač to názime nazvučuje kor generáciu mezdrujem tež tvorby z cyklusa počace korle Augusta Kocera a Andrea Zelaria. Vunožky benefitno-koncerta oktobre navožuja so na dobro v utopeniu spinálneje mortvice nemsce kinderlémung. A to bychu naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a potom tež borze na naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, spočatne dole ešte celé prečelne úpada, potom požišo nekotre kapky dešča, hevak dre veľom ročelu deš, ale sucho ma vostač. Převážne při nedže 24 stopňach. Júce potom ma hej so bule deščovač a maximálna temperatúra pokovo 20 stopňu.
0: Puče naše končenje su svobodne, tež vyskače do talniđe njeste ja, tu iš přije moj dobru jezbu, je li pak bioranje nešto uladače, vy vjesče přizuče so rade polanaju, pak telefonistce, pak spovješču přes našu četru funkciju, tu namakače app MDR Serbia.
1: Serbski rozvoz.
0: Pečminčino, pana pošestčih je daleđe zanku rielcene.

12 menšin pa na počest Čehija. Pada nam čenca prini raz na pokive. V Čevinje zetka ja svak mince, ađi čeljo k svojemu posjeđenju čenca večer sedmih, tam niši vonjovi voborje. To ižo bieza čenca dale do jucišeho pjatk koncertu ja šulorio budiske okresneje učmije šule nemsko-serbskim ludovim dživadle na vodnem jevišću a pokazaja, što su šulskim leče nauknili z počatk jejuce večer sedmih. Ižo vod poponja cioch, z če juce prošeni na dvoru bezveđen do Serbskog muzeja Kočebusu. Tema je vonje modročišć z přednoškom a praktickim uspytanjom. Učmje v obrubi poponjo, jake švarc a tež, čilne dere meče je tam garantovane. Vojna Ukrajine uskutkuje so na vestotnu politiku Europy, kajž žaden druhý podok minjenych let, dola kotre z Čehy by ruske dobyče za Niemsku, Europu a poriad na sveče miło. Tutemu prašenu venuje so renomirovaný politický vedomostnik a vestotný fachoc Karlo Masala juce Budyšinje. Přednoške rieže budyskych narečov započne so Tachanskej cirkvi Sv. Petra juce večer sedmich. Štujš chce doživić koncert české skupiny Rajtaj z Varnočic, kotraž sužmia basnie Milana Ravala, tu nech so poda do Kravožic pola české lipy. Tamniše kavarni pod Ronovem započne so koncert večer na posedmich. A poda dáme iže na sobotu. To vuseva so MDR televízii zaso vúľadko a to kajš stajnie pri ponu 12.

0: Bečmínčino, došeštiche časa.
1: Nábožné slovo.
0: A tema ženca Hanka Kraucová z Drežďan.
2: V vúkodže svunce ulieze, přes popodňo na juhu je, na zapadže do vožadže a v severiu je nímame. Tak sú mnoze z nás to navuknili, jednore bončka, kotrež nám svět rozkvaduje. A tola nepšitrechy všude. Ničko v júniu, když svunco svoj najvyšší stav docpie, dopominám so na jispu na severný kap. Vedžach, so so svunco tam na severu kova a za so skáža. A bied to za mne jedne z najbole jímacích doživienju. Kúšte človek votrosče na viestu miestne. Čini tam svoje celé svojske jeho formovace nazonenia. Štož je sa jednoho jasne, môže za druhého celé hinak vúpadač. Znáno leží v tým vážne preprošenie. Nic spíšne súčič, tak je pravie, tak je vopak. Kajky vúpada svit z tvojeje perspektíve. A tutun vid kutne prač. Bo nie je na šitkých na samsne misno staji. Mnohodnosť slúša k jeho stvorbie. Tyž vúknieme, se názornenia trújich vážič, buče nás svojský horizont väčší, kaž bola to vysokoho seviera, kde svunco druhé puče kročí.
0: Hanka Kraucová z Drežďan s nábožným slovom na roku a za mojtošči srbsko-evangelského zviazka. Cí do šestčich.

Tobias Asbjörd od ruje hodinky subotom kolu. A dále punžem jazujem s Jozefom Donatom. A přeco dále cedíš Michaela Melcerova. A jí mají přizamtně so ještě Ralf Vozi. Tuči cio nam zaspěvaja hač do sedmich, ale vizo to niešu. Či jenicce tež Valborga vaudžic je naredže. Ona da nam nuc bez přestavku a ranje bez přestavku dostaneče sávským rozvosu. Sedom inčinu po šestčich.

0: Gdyż chce soci spiewać, ale nochce iż so kruče na kło wiazać, potom je projektne kło, taki kiš je na čas obmezovane, husto to prawe. Korova Akademia Generatio je runje taki projekt. Piaty raz so budešinje od Rotariového kluba organizuje. A čera mejachu prinju probu, a Lydia Mačiova bie podla.
1: Predehač spevač, maš so zaspevač. A s čopljenje vosu Vanda Vokua jako rečna terapeutka pševza. Ona je vospe džil Korovoje Akademie pod navodom Friedemana Böhme. Kuždemu znimale 60 vopčelniku poskiči možnost, so v času probil v osobince vosne dalekupvač.
2: A štiš ma zajim, šinže pon kemni na pohodžine, a možeš če te jena, bo tamo ima ekstra zvučovač, abo ladač, te je zatun vos tak praje neklinči, kaj si vem šedstaj, še možemo ima nekajke individualne zvučovanje, abo teke nešto si vupotač.
1: Čitamni pak čipni do nuh koruh ma popoladnu. Takéž liko na vúmenku dr. Alfons Nauka, ký so prvný raz manželský na akadémii v občeli.
3: Ha, ja som všetci zlo, ten úspeho môj vúsný a najskýrej, ja som daj moči nejojac, ja som 70 plus, ale ja som prúcvač, že ja môžu nikak som úspehoť. Poprom som ja jed bariton. Mám kvíle, to je celé stajné, a tie poriadne vopetačné prúve. So veselú, vopravde, s veľkým veselom som ja šiel dženca.
1: Vosebie vábiu je ja Friedemann Böhme. Šako je za svoj úspech, jako korové navoda v Serbách tere znáte. A hinak vokovo je tutun tiež aktívne serbský spivarjov za projekt narečal, pojeda student Julius Janca, kýž je so do basa synu.
4: Ja studuju nekaj v Dračanách, ja mám sredu přeco svobodne, to ja mám tu možnosť tu zase sobu činič. Posledný raz, že som mi jara ľubivo, jara fajn, a tohle, když Friedemann zase prašal, pon ja zase hajprajú.
1: Přijušim, tvorja Serbia mjenšinu v Korje. Cečina nazvučovanych tvorbov pak je serbska. Z cyklusa počasy Kola Augusta Kocera a Andrija Zelera. A tak nazvučuje so tež v urekovanje. A v občelnici Zonichu zoje so Kocor v Záorju pola Budestec narodil. V središču pak ste veselo pri spevanju a vo sebe tež mesobnosť generáciu a rečov, ktorýž mi voj celé samozrozumlivie v mešče budešin polno sebi zaklinčať.

Lydia Maciova je názorniva. Skelko zauritošču su spivari očera na prvni probie Korovej akademie podla byli. A to najlepše, spivanje nečinje nož veselo, ale je tež za dobrý skutk. Vunožki beneficného koncerta oktobrie naložuja sa menuce na dobro vutopjenja spilnalneje mortvice, nemsce Kinderlähmung, kotraž je tu ižo boudžak vutupjena, ale nažel to napríklad Afganistane išče inak upada, kajž rozpravia čera přítomnem zastupjaka Rotariovo kluba Birgit Weberova. S tým je krótko dobytlka nasedom. Dále je z Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, a potom sleduje dječace busovanie nové dodom dejstva Filomelosa.

0: Filomelos. Dirtam dejstva mamije drozene.
1: Filomelos sedzi na delnej hauze lipy. Kajštajke, bože, žatko, što raz to buje?
2: No hej, ja... To nejde.
1: Što tam máš? Bojíš so?
2: Myslu si, že je som niež to celé zve stalo.
1: Što na to?
2: Nemôžu jace letač.
1: Nepak. Jako tačknic letač moc, totla je katastrofa.
2: Ujka katastrofa.
1: Ale, Filomelo so, sedíš na hause. Nekak se tola dobio sem přinč.
2: Ne. Nahaj, to sem ište letač mu.
1: Och, boj, kšidle se rozno a namestna hotový start.
2: Ne.
1: Dere, što da by ty trebao, zo by zaso letač mu? Letansku šulu?
2: Ne.
1: Dobio druhé tačky organizovač, kýž ti pokazaja, kak máš letač?
2: Nie.
1: Potom ja tež neviem.
2: Ja pak bych so snáč zaso dopomnil, kak mám letač, jeli bych viace mocu mil. A za to trebam popračk, abo čvak celtičky.
1: Nie. Tajki případ pak tež. Jsem celá růně k pekare hič. Vidíš, mám samo svůj měš k sobu, tu stejí, pocaute.
2: Toto já vím.
3: A to by můj plán.
1: Co se praju?
2: Ne. To pak so hodí ho. Budete mi popriač, abo cao tu vudala.
1: Na vězo. Smieš so mi na ramio sedne. Na huj? Ty tla môžeš dola letač.
2: Kak da je so to stalo?
1: Filomelo so. Ty si či fejmeca. Si cel jenož so či pola pekaria jen vúdam. To odla te celé dživadvo.
2: No, ale to odla je klopovo.
1: Aj, kajž přeco. Rade so stalo.
2: Špozbou.

0: Ani jetzt geh ich naposed mich.
1: Serbski Rozvoz. Povestje. V studiu Blanka Funcina.
2: Na Lipšćanskej univerzite ma so juniorova profesura za serbske literarne a kulturne vedomosće vopsadžić. Dole dekan filologiske fakulte profesor Majsnica čera na internetu i strone univerzite Vozevi. Nimo vedomostnih nadavku svuša profili tež je li treba sobu skutkovanje na jedna čest vezorabistiskeho instituta. Hač dotaje mjestno profesora za reče spet Edvarda Vornarija jenička profesora Sura Instituta, wo dalšu su serbse zastupnice leta do vojovali. No mestno je časove v obmezovane a skeči po uspešnem preprovanju šansu na profesuru na čas živenja. Katolske křesćenjo sveča dženca svedžen Božo Čeva. V vjacorych serbskich katolskich vosadach horni Vužice počanu vjerivi k vonkunym votarjam. Na čole procesionu do postarodavnym vašnju družki. V šest zvierskuch krajach Nimskeje je dženca zakonski sjate džen. V převažne evangelske sakske pak so zasadne Čeva jenice v 25 čisach vo sebe katolskich serbach je to sjate džen. Na sakskich a stym tež serbskich vyšich šulach zakončace pruvania hišče šitke nimo nesu. Tak napšikvat tež nic v Ralbicach, čiž miachu džesatki spočat k tydženja svoj posledný oficiálny šulský džen, runie tak v Voklecach. Cirkunie 1.50 maturantu na serbskim gymnáziu Budešine zorni jutce v úsledky prúvaniu a hač mieli, dokež nesu v obstali, abo dokež ceža vúkon polepšič, prúvanie na kvatač. Kajš nám za vyšší skočenk zamovita vúčaka ale na hitzce nás džili, zornia šulaki a šulario 12-letnika doskončne rezultát prúvaniu džin do maturitného bala 9. junia. Stop šedu začelku znaje šelakorišich branžov je so čera v Pšivčicach. Na 5. dňu šedu začelku v okresa Budešin v obdželivo. Središču zetkanja stejahu aktualne hospodarske vúžadanje z visku ze stupacimi pvačiznami a falovacimi fachovými mocami. Džen šedu začelku v okresa Budešin tvori vážne zakvat za vúmenu kooperáciu a skručenje žonu regionálnym hospodarstve. Jun organizuje Drežanska industrijua a Vigohanska komora IHK. Za znova natvorenú kúpeľ v novom Mirvorazu započne sa kúpanská sezóna na nový týždeň. To zdžili ju na zajšvom kmenským posedženiu kmene Slepo. Do toho hišče strôtnický hamt v okresa Zorec kvalitu vody prúje. Lieca staraja so 4 doladovarjovo vistotu hostči a s tým sezonu zaruča. Mała kúpeľ je jedna z narunanských napravu brunicového koncerna Liak za přesedlenú ves Mivoraz. 60 spivaku a spivarju v občili so na letuši 5. korovej akademii Budeského rotariového kluba. Čara je so auli Šelerova gymnázia Budešine prinja proba pod novodom Friedemana Böhme Votmiva. Hač to názem z názvu čuje kor generáciu, miezdrujem tež tvorby z cyklusa podčase Korle Augusta Kocora a Andrea Zelaria. Vúnožke benefitsno koncerta oktobre navožuja so na dobro vútupenia spinálneje mortvice nemsce kinderlemung. A to bych u naše povestče, kotrež namagače potom požišo tež na našich stranách internetče a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, spočatne ešte tu a tam s blakami svunčko svedčí, potom pak příčenie předco viacem ručelu k nám, vostač pak ma sucho při 24 stopňach, netko ráno sušče tu a tam niekotre kapky dešča možné júce potom, vestča meteorologojo viace dešča a maximálnu temperatúru v okolo 20 stopňov.
0: A ja, dešľadaš rúnie, z okna tu budešinie vúpada přečelňa. A on je tak, dobre sú vulady tu časnie, štež nastúpa na drožný vopkat, žana hačenia abo vyskače, jeli so to bieurania zmeni a v nešto vuladače. Přizuče to rade nám aj pak telefonisce, pak spoviesču přes našu četú funkciu app MDR Serbia. Herbak pře, moj Blanka a ja, dobu jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: Teď menšino, pana posedmich a dále, že přeco dále z Michailu Melcerovi. Serbským rozvozu, dobrania vám.

0: Dženca na Božečevo vuladamy mier z kemšakami katolskich vosadach a tak tež na procesionie zaso nimo družko, tež ony kiš sú k svedženie katolsku národnú drastu zoblečené. Za poriadne zoblekanie a z cova šelake pokyvy k drastče, šak so drastu nošaky, kaž tež otvajnče, dus a dus na vúmienu nasadenio zetkavaja, tak tež lieca zaso v kruščicach, kraučike z hospodže. A na tutej besadže by tež Diana Fričec Grimichova podľa. A je skladnosť čnudom vúživa, so žonu voprašeč za pokyvami, kak môžu so vúžadacem okomikam či nošeniu národne drasty zadživač.
1: Naša srbská katolská národná drasta je pšeušo krásna. Dež tak nebychu podbrodu, mieca, band abo čip štípali. Što nie?
2: Nej, dež nikdy dešie vo cank, tu nesme tak jara škrobene buď. Also, što som cank poženené, no tu so extra škrobi, a tu nesme dež tak do kešiu runde ta špicka, to po drape, no?
3: No, po nás, když šetce srbce kodíš, von to je ta stará koža, von to jace niče nesvrbí. To jemu prajím, koto když to je bolí a to nech bude srbce koža, von to ninže, von to nastar džin, to von také šo ostane.
1: Žeš pa nekajte mice nástupe, dom jace les pravnám, boč ja som teda myslela od mojej čete jenu šmicu, kotra šo tak popom, mi tak přišli ta, to šo posvedne. Kúža mesa nie je tá samstvá mesa. V tom nastupanú, jen čo dobi na to dživač, štúš sa porané srbský kožič, nech si ty sám svoju mesu dášič, so je to tak, ty voje ty posvedne, no? Lúke, čo ty veľa učiní? Also ja, nikdy som veľa let kožím srbského, ja nemôžu ničo prejčiť, ja sa rád rečujem.
4: Mačo, bo to je en tip, na to najlepšie sejči?
5: To sa na to naučí. Ešte najprv, kde by šo prítku zjazať, čo poň jeho záde kručí jazať. A potom Holčko ma auch, ja poďže spremčím ma oposnú, celá de hora, čo bych čisté.
4: Ale vy sama to jako dorošte na útra ječe.
5: Ja som sa na to naučila, to jo tak.
4: Záleží to ty na tom čipcu, hače tu nek bole tvrdší, abo nic, abo bole nov, abo kaj ešte šetco?
6: Ja som si pomôžec také trošku upokala, šest bodu šanu, a po ne on bole vodky, a po to tak nekave. Na naša voka ja šetce prajva, to dobyče ušiš a kodič, a po to ja to tak neboli. A to problém je nimo.
3: Nic tak jara škrobič. Ale ja pa mám zase rade tvrdé škrobene, ponúť ten čips leer, jane, ve forme. A jen to sa, ja to som zúčená, co o živej na čipsu kojíš, vieš. My to ničo neúčiní, ta huba to odlaďo.
4: A kao to činí, čo otvajnča?
7: Mamom dječom jen ze zjubičku také tekne, znovane sú bole viste, no a ako ne, ty tam pšime a šece, no. A nik jen sam tej rude také pšime za to
3: Nemské žene tyže boč riane sfrizirované a dať sa môj srbské žene tá tyž poriadne a riane vokovou boč.
4: Čakujú sa.
1: Hesbo, prešťipaní, tuj šrika. Už tišo kodič, potom tyž nebolí.
0: A nic tak, Jara Škrobič. Diana Fričec Grimichova je zbierava mier serbokami katolskej národnej drastče pokyve, a to však môžete si drie predstaviť. Zakneží dobrá nalada, kde so srbské žene na besadu zetkaja. A dobrá nálada kneží tiež, když Ralf Bozi spieva 6 hodín 2 štorce či srbským rozvosu.

Kopajn su larač, možeš vizotiš sam doma na kompeju sejdžo, ale při svetovych mištostvach, když nímska raje, a to čini zrobanje s přečelemi a dalšimi fenami, prostě viace vesela. V Hamorje zmeja tu iš public viewing při Bjavodskim jezoru, tam dživadle v Vuchu. Na ulkej sčenovinje pokazaja so najprve raz šieci r nímskeho mústva v předkole, trika započejo 14. junija přečivo Curaçao, potom 20. junija přečivo Svonovinovemu Pobrjohe, tak efen bei Küste Serbsterika, a 25. junija potom poslenara přečivo Ekvadore. Zastup budže domotny, napoje a gry tam zmeja. Gmina Hamor přeprošuje tež vůrazně feno kujždje staroby, po takým svojbu, přečelu, susodu, mustvo abo kolego snano samotý šefa, zapakovač, a zromanje sobu narodne mústvo polňovač. Dalše pokyvy za bližší příchod rika Jensa Juc Zajucišim mám nedom za vás.

To wouldn't be a Prini Serbski hit. Ceci a Hojino Genza. Uji Ceci a Stworte su například Stene Veronika Smolic nám zaspěvá. Tyž Mareka Relku svěžíme. A najčela korišich rečach dobre džin praj nám Andrea Špitanková. Ale vězo, máme tyž tu jednu abo druhu jenžesku stučku za vás, tak například tule. Sedom inčinou, posedmich.

0: V Užica za celé leto k pojesnenu nasčenu. V ľudovom nakvarnictvie domovina je nové nasčenové kalendar V Užica, V Užica, Lauzec 2027 vyšlo. Fota je celou ikonický serbský fotograf Mači Bulank a te pokazuje region jaram nostronsce. Od širokovských tykovaných domov přes čichu atmosféru při jutrunem spievaniu rónom hač k pozvočanému kšidvujemu votarie kloštorskeje cirkve a vuladeze železneje vieže Lubiu. Proteka zviazuje krajinu, architektúru a serbske tradície, po takým čvak v Užice mesac v obmesac nasčenie. Serbská tradícia a isa tiež dženca na Božím čele vizo v viacových serbských vosadách k tomu vizo nedom ništo viace, potom sa je Marek Relka dospieval.
1: Zromadne sme mladí, zromadne sme starší, tu je samsne púč na

0: mit Snap.
1: Ja, na, bowas mich.
2: Serbski Roswus. Bojestje. Im Studio Blanka Funzela.
3: Na Lipschanske Universite Maso Junioroa Professura za serbske literarne a kulturne vedomostje Vopsadžić. Dole dekan Filologiske Fakulte Professor Meisnitzer Čera na internetovej stronje Univerzite Vozevi. Nimo vedomostnych nadavkov svoša profili tež, jeli treba, sobu skutkovanje na jednačelstve Zorabistiskeho instituta. Hač dotal je mestno profesora za rečespet Edvarda Vornarja jeni Čka profesura instituta. Vodalšu su serbste zastupnice leta dovojovali. Nové miestno je časové vobmezované a skeči po úspešnem přeprúvaniu šanzu na profesuru na čas živenia. Katolsce křesčenjo sveča dženca svedžen Božo čiva. Ve viacorych serbskich katolskich vosadach horni Vúžice počanú vierivi kvonkunnym votarjam, na čole procesionu do postarodavnym vašňu družky. Ve šest zviazkuch krajach Nimskeje je dženca zakoňský siate džin. Ve prevažne evangelsky zakský pak so zasadne dživa. Jenice 25 sach v osebe katolských serbach je to siate džin. Na sakskich a stimmtisch serbskich wischich Schulach zakonchatze Prouvanja hischte schietke nimo nesu. Tak napschikwat desch nitz Ralbizach, desch mehrachu jessatkis potschat ktüdjena svoj posseni offizialne Schulske djen, rune takwe Worklitzach. Zirkunje jena pedjesatsch Maturanto na serbskim Gymnasio Budeschinje, soni jutze wusletki Prouvanju a hat schmili dokisch nis wupstali, aber dokisch zeja wukon polipschitsch Prouvanje na kvatatsch. Gajsch nam zawyschi skorjeng samovita wutschaka alle na hitzze nas dżili, sonja Schulak ja Schulere 12-letnika, doskunschne Resultat Prouvanju djen do Maratur. Džen do maturitneho bala 19. junija. Stop šedev začelku z najšelakorišich branžu je so čera pšivčicah, na pjatnatem dnju šedev začelku v okresa Budešin v občelivo. Sređišću zetkanja stejahu aktualne hospodarske vužadanja zvisku ze stupacemi pačiznami a falovacemi fachovimi mocami. Džen předovzačelku v okresa Budešin tvorí vážny zakvat za vúmenu, kooperáciu a skrúčenie žonu v regionálnym hospodárstve. Jun organizuje Trežanská industriová a Vikuánska komora IHK. Za znova natvarenú kúpel v novom Miworazu započne so kupanská sezóna na nový týždeň. To zdieľi ho na zajšvom gmenským posiedeniu gmeny Slepo. Do toho ešte strôdnický hamt v okresa Zorelc kvalitu vody prúje. Lieca staraja so 4 doladovario vo viestotu hostči a s tým sezonu zaruča. Mała kúpel je jedna z narunanských napravu brunicuho koncerna Liak za přesedlenú ves Mioraz. 60 spevakov a spevarjov vopčili so na letuši 5. korovej akademii Budeského rotariového kluba. Čera je so v auli Šilerového gymnázia Budešine prinja proba pod navodom Friedemana Böhme Wotmiwa. Hač to názemy nazvučuje kor generáciu, mezdrujim tež tvorby z cyklusa počase Korle Augusta Kocora a Handria Zelaria. Vunožky benefitsno koncerta oktobre navožuja so na dobro vutupenja spinálne mortvice nemsce kinderlémung. A to běchu naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a v našej app MDR Serbia.
2: Vedro.
3: Aj tu chvíľu ešte René Svončko svedčí. V biehu dňa pak přičenie přeco viacom ročelu k nám do Horní Vúžice. Vostač má pak převážne sucho při 24 stopňach maximálne, júdce potom viac dešča a deš kvodnišo.
1: Žane Hačenia a Vyskače dále při a napučách našej končinie
0: Wiesz, może się to jeszcze zmienić, jeżeli nieco uledacie, potem przyzwyczaj to rady na mój pak telefonistce, pak spowieszczu przez czetu funkcję. Nasze app MDA Serbia. Hełbak, przyjmuj, Blanka Maty, mam dobrą jezbu.
2: Serbski rozwóz.
0: Pięć minut, bo na pół 8.

Modžinsku kulturu na kraj přinjesć. Runje o to, že zaso Sakske noce modžinskich kulturu Impuls. Sobučinič moža modostni mjez 14 a 17 letami ze Sakske je, předovšim ze sou a menších mjestov. Pytane su kreativne projekty, po takim například dživorničky, koncerty, małe festivale, street art, rejovanske abo tež gaming akcije. Mytowane ideje maja so 8. a 9. septembra przedstajić, respektivnie wotmieć, a dostanu za to hač do 500 euro spichowania. A jeli je podpiera při planowaniu, abo z javnostnym dzile trebna, tež na tym polu dostanu pomoc. Požadać moža sa možinske cilki, towarstwa, kluby, kulturne zarjaniščča, abo tež inicjatywy, hišče hač do 12. julija. Viace informacijo tu te vietce dostanieče online pod ndjk.de. A viace pokivo zmeju nedom za vas, najprede pak strovi Andrea Špitanková.

Stuas Jensa Jutsa Zajucishim, Dürje Vita, do Sonice Nitko. Naszych pokiwach najpierw raz. Witaj, ja dziewięć jak mińskich radzi czelio, Jensa Wejczo Sermich, tamniejszy woniowy w oborie. Na posiedzenie. Jutze witaj, ja was, szulorja budeckiej w okresnej uczniej szule, kisz koncertu ja na wonym jewiszczu niemsko-serbskoho ludowego dziwadwa. A pokazaja, co są szulskim lecze nauknęli, jutze wieczo, sedmich, co to zapocznie. Potem jeszcze jutze popodniu też proszeni w odsjochiżo na dworowy swiedzień do Serbskiego Muzea Koczebusu. Tema je wonie modroczyszcz z przednoszkom a praktyckim uspytaniom. Učmě v obrubi popodňo skupina Jake Švác. V sobotu musevaja NDR televizii za so vůdatko, to kež stajně připomňu 12. Nimo to zmeja sobotu ve Vůžické hali ve Vojorecach vůlku Börzu za numismatikario po takým ľudži, kež romadža historické peniaze. Čas od rania 9. hač do připodňa 12. V sobotu víta tež leca prieni kroč kulturna zároda serbskoho ľudového ansambla při mosče Mira svojich hostčí. Za jitun cvrja koncertu dvojka Helena a Jan Brizan Heduškec. Započatk sobotu večer na povosmich. A Lipšanskem centrum je za experimentelne medijové umjelstvo CIMT stejí sobotu prieni kroč do serbske središču, dževo serbsku elektronickú hudžbu. Tam odmeja so koncerty, dživoničky, přednošky a tak dále. Zajímce sú přeprošení od připodna jenej.

0: Když chce soči spěvač, ale nochceš so kruče na kur vjazač, potom je projektny kur, taký na čas obmjezovany, husto to prawe. Kurova akademia Generatio je runje taký projekt, piaty raz so budyšinje od Rotariového kluba organizuje a čera mějachu prinju probu. A Lydia Mačiova by podla.
1: Predehač spěvač, máš so zaspěvač. A z čoplenje vosu Vanda Vokua jako ryčna terapeutka pševza. Ona je vospě džil koruje akademie pod návodom Friedemana Böhme. Kuždemu z nimale 60 vopčelníku poskyči možnosť, so v času proby vosobince vosne dále kupvač.
2: Až tyž ma zajím, šinže pon kemni na pohodine. A můžeš čete jen, abo tam je ma extra zvučovač, abo ladač. Je za tun vůz, tak praje neklinči, kaj si jim předstaj. Ještě můžeme mít nějaké individuálne zvučovanie, abo taky něco si vůpotač.
1: Čitamný pak čipný do nůh kůruch má popoladnu. Také šliko na vůmenku dr. Alfons Nauka, kdy so první raz manželský na akademii v občili.
3: Ha, já jsem šetci zlo, ten úspěl o můj vůz nejo najskýrjac, najmoči nejo jac, já jsem 70 plus, ale já jsem pročvač, já můžu nikak se úspěvat, poprám se mě jen bariton. Mám chvíli, to je celé stajné, a ty poriadné vopětačné průvy. So veselu, v opravdu, zvuky veselom se mě šijou děnca.
1: Vosi mě vábiu je já Friedemann Böhme. Šako je za svoj úspěch jako koruje navoda v Serbách tere znaty. A jinak vokoho je tutun tyž aktivne serbský spivarjov za projekt narečal, pojeda student Julius Janca, kýž je so do Basa synu.
4: Ja studiuju nekve dračanach, ja mám sredu přeco svobodne, to ja mám tu možnosť tu zase sobu činič. Posledný raz, ja by som je jara ľubivo, vera fajn, a tohle, když Friedemann zase práša, pon ja zase hajprajú.
1: Přivšem, tvoria Serbia mienčinu v kurie. Cečina nazvučovaných tvorbov pak je serbska. Z cyklusa počasy kola Augusta Kocera a Andrija Zelera. A tak nazvučuje se tež v urekovanie. A v občelnici Zonichu zoje so Kocor v Záoriu pola Budestic narodil. V središču pak ste veselo při spěvaniu a vo sebe tež mesobnož generáciu a rečo, kotriž mi voj celé samozrozumlivě v měšče budešin plno sebi zaklinčeč.

0: Kai. Nábožné slovo.
1: Mađenca Hanka Krautzová z Drežďan.
2: V vúkodže svunce ulieze, přes popodňo na juhu je, na zapadže do vožadže a v severiu je nímame. Tak sú mnoze z nás to navuknili, jednore brončka, kotrež nám svět rozkvaduje. A tola nepšitrechy všude. Ničko v júniu, když svunce svoj najvyšší stav docpie, dopominám so na jispu na severný kap. Vedžach, so so svunce tam na severu kova a zaso skáža. A bied to za mne jedne z najbole jimacích doživienju. Kujšte človek votrosče na viestem miestne. Čini tam svoje cíle svojske jeho formovace nazonjenja. Štož je za jednoho jasne, môže za druhého cíle hinak vupadač. Znano leží v tým vážne preprošenje. Nic spíšne súčič, tak je pravie, tak je vopak. Kajki vupada svit z tvojeje perspektive. A tutun vid kutne prač. Bo nie je na šitkých na samsne misno staj. Mnohodnosť svuša k jeho stvorbie. Tyž vukneme, se nazonenia trujich vážič, buče nás svojský horizont vieči. Kaž bola to vysokoho seviera. Tež svunca druhé puče kroči.
1: Praje Hanka Krautzová z Drežďan na božnom slovie, na roku a za mojtoši Srbského evangelského zviazka.

aj tež Andreas Viking na míšte zaspievala mi Jackson Čubosč, peci spieve svešime. Vec jasná je, co máme v sámskym rozvozu sámskú hudžbu. To nevie ište šo, netko svešime Milenu Vočariec, sedominčinu, povazmich.

0: Aua!
1: Ei, lara, mă, tam po policie jede.
2: Teta su nimo jeli.
1: A su...
3: Aj, nimo jedu, zajšvrch, tydženjach, tež. Mročele s dežčom našej končinje vyšak viesče zosova z dys a dys. Zatým prašame, keľko litru dežča je so pola vás najšvo dyš so raz dežčuje. A nekoci, koci žretý šavak a z cíva pravý dvonie tole mieria, nás potom tež o tým informuja. Za čo je so džakujeme. Ty pak, Blanka, máš dalšiu informáciu vokovo konienčanských bačonu.
4: Hej, šako je nám Regina Šučina slúbiva, so nám praje, že so v tým konečanským bačoňacem nizdže viac došli dve malé vojčce hýbate. Cečo vojčku je Regina Šučina netko vúľadala, dreje, tak mi při telefone praje, má kaž úpada voni cečí malé bačoňče kus češku vojčku, skrotka tyka vojčku z nizda a pon plums. Pak zase kapoja ročopádne, so má Regina Šučina s tým svoje veselo, tým bačoň nám přiladovať, čo však miestem. Dávno vieme.
3: A ja netko nech je naši ešte bačo nej staršie došť špice na rindu, zobrchu mode pravie dere na rostli. Krotko po bylku na 8, nie, na 9, 8 hodin 7, netko slyšíme Janka Hanka.

Připonica od skupiny Janka Hanka spěl pri něho albuma, štož by ročo zladujo na každopád tyž kruh v serbských hudžbnách staví znu tyž. Jich druhý album, další kruh v serbských hudžbnách staví znu trošku starší, je nitko tyž přístupný od komponista Jura Měčka jmenujúce druhý zvězk zbírky jednače umělských spěvů vyšo. Zbírka jednače spěvů, štu so dživa, za spěvnivost s převodom klavíra. Spisał je Mieczk tute spiewy hižo 1969, jako Bieruni Hakle 15 lat stary. Wudawaczel Ronald Hein rieczy przyjusiem wo jara zrałym dziele. Mieczk je miast drugim tekst Andrija Zelera, Jakuba Barta Ciszyńskiego a Roże Domaszcynie, ale też basnie z Kaszubszczyny a Litoszczyny, kotryż bie jao nan Frido Mieczk do Serbszyny przenies sudźmniu. Nowe notowe wudacze ma nitko tomu dopomać, zoso tute spiewy zaso na koncertnych jewiščach a na kulturnych zariadowanach jewiach.

0: Nie pecz, dona podziewiecich, a nitko posłuchajmy raz, što pola Filomelosa tak nowo dała.
1: Filomelos. Dyrdam dejstwa małeje drozyny.
2: Filomelos sedzi na delnej hause lipy. Kajštajke, Bože, žatko, što da s tobu je?
3: No hej, ja, to nejde.
2: Što da máš? Bojiš se?
3: Myslu si, že je so mi nešto celé zve stalo.
2: Što da to?
3: Nemůžu jace letač.
2: Nepak. Jako tačknic letač moc, totla je katastrofa.
3: Ulka katastrofa.
2: Ale, Filomeloso, sedziš na hause. Nekak se tola dobio sem přinč.
3: Ne, to se mi ešte letač mu.
2: Och, boj, kšidle se rozno a namestna hotový start.
3: Ne.
2: Dere, što da by ty trebao, zoby zaso lečeč mo? Letansku šulu?
3: Nie.
2: Dobi ju druhé tačky organizovač, kiš ti pokazaja, kak máš letač?
3: Nie.
2: Potom ja tež neviem.
3: Ja pak bych so snač, zaso dopomnil, kak mám letač, jeli bych viace mocu mil. A za to trebam popračk, abo čvak celtičky.
2: Nie, tajky případ pak tež. Sem cua rúniek pekare hič, vidíš, mám samo svoj mešk sobu tu stej, pocaute.
3: Tota ja viem. A to by můj plán.
2: Co se praju?
3: Ne. To pak se hodí ho. Bude ty mi popřeč, abo cao tu vůdává.
2: Na vězo. Směš se mi na ramě sedne. Na huj. Ty tla můžeš dola letač.
3: Hej. Kak da je se to stalo?
2: Filomeloso, ty si či fejmeca. Si cel jenož so či pola pekarja jen vůdam. To odla te cel dživa dvo.
3: No, ale to odla je klopovo.
2: Aj, kajž přeco, rade so stalo.
3: Špozbou.

0: a netko je na podževečih.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcela.
2: Na Lipšćanskej univerzite ma so juniorova profesura za serbske literarne a kulturne vedomosće v obsadžić. Dole je dekan filologiske fakulte profesor Majsnica čera na internetu i strane univerzite v Ozeviju. Nimo vedomostnych nadavkov svušak profili tež, jeli treba, sobu skutkovanje na jednačelstve Zorabistiskeho instituta. Hač dotal je miestno profesora za rečespet Edvarda Fornaria Jenička profesura instituta vo dalšu svu serbsu zastupnicu leta dovojovali. Nové miestno je časové vobmezovane a skiči po vúspešnem čepruvanju šanzu na profesuru na čas živenja. Katolsce kšesčenjo sveča dženca svedžen Božeho čeva. Ve viacorych serbskich katolskich vosadach on je v Užice počanú vierivi k vonkunym votariam. Na čole procesionu du po starodavnym vášňu družky. Ve šest zviazkoch krajach nemskeje je dženca zakoňský siate džen. Ve převážne evangelsky zakský pak so zásadne dživa jenice ve 25-6 vo sebe katolskich serbach je to siate džen. Na sakskich a stimtej sapskich vyšich šulach zakončace prúvania hišče šitke nimo nesu, tak napšikvat tež nic Ralbicach, čiž mi jachu džesatki spočat k tydženia svoj poslední oficiálny šulský džen, rúne tak v Vorklecach. Cirkunje 51 maturantu na serbskim gymnáziu Budešine zoni juce vúsledky prúvaniu a hač mili, dokež nesu v obstali, abo dokež cedžavu kon polepšič, prúvanie na kvatač. Kaž nám za vyšší skoržing samovita vúčaka, ale na hitce nás džili, zonja šulaki a šulario 12-letníka doskončný rezultát prúvaniu džen do maturitno bala 19. junia. Stop šedu začelku z najšelakorišich branžov je so čera při učicach na 5. dňu šedu začelku v okresa Budešin v občelivo. Sredžišču zetkania stejachu aktuálne hospodárske vúžadania ve zvisku ze stupacimi pváčiznami a falovacimi fachovými mocami. Džen předov začelko v okresa Budešin tvorí vážny zakvat za vúmenu, kooperáciu a skrúčenie žonu v regionálnym hospodárstve. Jun organizuje Drežanská industriová a vykovanská komora IHK. Za znova natvarenú kúpeľ novým mimorazu započne sa kúpanská sezóna na nový týdžen. To zdžilichu na zašvém gmenským posiedženiu gmene Slepo. Do toho ešte strôdnišský hamt v okresa Zorilc kvalitu vody prúje. Lieca staraja so 4 doladovario vo vistotu hosči a s tým tež sezonu zaruča. Mała kúpiel je jedna z narunanských napravu prúnicového koncerna Liak za přesedlenú ves Mivoraz. 60 spevaku a spevariu v občili so na letuši 5. Kóruj Akademii Budesko-Rotariového kluba. Čera je so v auli Šilerového gymnázia Budešine prinja proba pod návodom Friedemana Böhme Votmiva. Hač to názeme nazvučuje kór generáciu, miestrujem tiež tvorbe z cyklusa počase Korle Augusta Kocora a Andrea Zelaria. Vunožky benefitno-koncerta oktobre navožuja so na dobrovutopenja spinálneje mortvicce, nemsce kinderlemung. A to bych u naše poistče, kotrež namakače tež na našich stronach internetče a ve naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A svonco so tola hišterene na nas smeje, ve behu dňa pak potom šičenje přeco viac mročelu k nám do Hornje Vúžice. Večer pak má vostač sucho při maximálne 24 stopňach. Júce potom viesča meteorologojo viace dešča a bude tež zaso kvôdnišo ze sneka k maximálne 20 stopňami.
0: Na púčach naše končenie dále šo svobodné a při púčach přeco ešte žane vyskače nesteja. Tu iš dobrú jezbu vám přejemoj.
1: Serbský rozvoz.
0: več menšinou, pana podživečich. Dále jazz Andreasom Bickingom.

A poladamy jeszcze raz, posledný raz za dżęsa na pokiwy. Dżęsa zetka jaso w dżywinie gminsce radziczeljok swojemu posiedzeniu, a to wieczor 7, tamniejszy Moniowy w oborie. To je jeničky pokiju za dženca. Jutce koncertu ja šulorio Budeske v okresnej hudžbnej šule nemsko-serbskim ľudovým dživadle. Tam na vonem jevišču pokazaja, što sú šulske mliče šo nauknili. Spočatk je jutce večer 7. Nimo toho, što jutce prošení ižo od poponia cioch na dvorový svedžin do Serbského muzea v Kočebusu. Téma je vonie modročišť s přednoškom a praktickým úspytaniom a slušným obrobieniom od skupiny Jake Švarc. Štúž chce so informovať vo vojne v Ukrajine, ktoráž vyskutkuje so na vysadnú politiku Európy, kajž žaden druhý podavok minených liec. Dola kotres čeji bo ruske dobyče za Niemsku, Európu a poriad na sviče milo je prašenie, ktorému švinuje so renomirovaný politický vedomostník a vystotný fachoc Karlo Masala, Júce Budešinje. Jeho přednošk v riedže budeckých nariečov započne sa Tachanský cirkvi Sviato Petra Júce Večo 7. Potom vúsová sobotu připodnú Vulatko, kajž stajne připodnú 12 NDR televízii. A sobotu večer víta prvý kroč kulturná zároda Serbského ľudového ansambla Zalieca Přímost Čemira. Dvojka Helena a Jan Brezan Heduškec tam zaužitaj. A to sobotu večer na pół 8.

Šula a šulske teme budu nas žinca zabieraš v Kšišově majú gošpu sviešiš pred 6 let su šulu tam novo založili na viasovém svieženiu sme za vás cora byli pedla. Sme byli také cora pedla na balokopaniu serských upnikov na gorach dobe šaria dajo v spolšega jano jadnogo, ale ja sa myslím a šikne su dobe lepši tom vice lušta za serskú úcbu.

doktor Klinzek, až pojďže šincajšným času v bretonické, ve francouzské na Ludovu reju, to je titel Luida ved projekta Flöv, kterýž, jo, im de ludowe rytme novo interpretiruje. Nennt euch auch aus serskiego muziku Dali Henning Veit, denn jo zwang kaut roche buskiger jichetziger Musikeller, a ten nierozmio de jocha.

0: Eftersom pomagas niste.
1: Tak, možda to byš, bo to z Nemcasu. Šulske leto hrela se k svojemu koncoju, to gorni za abiturientov, skoro budu veni absolvente, a nehojže veci kuštecky žen do šule, nežli se až tak daleko jo, muso pak zvenožeš abiturne přespetovania, tak to teke jo na Dolnosferskem gymnázium je Hršebozu, veci ulici jo vjetnik, dr. Matias Kutke.
2: Južo v 20. aprila naše 12-karie majú svoje abitúrne přespetovania. Jento naše 12-kariu cakajú na informáciu přespetovanských rezultátach. Te rezultáte bužo 16. júnia. Potom šúle organizérujú přidatné přespetovania ešte.
1: Jo, ktož nie dostal dosť dybko ve přespetovaniach môža to ce vespetovaš, ktož nie spokojom ze svojim úkpašom smier to teke getovaš, s takým ešte nie přespetovajenský cas zakúštiko mimo.
2: Vet pětka 19. júnia máme přidatné alebo dodatkové přespetovania ho na šuli až do 26. júnia. Myslím, až to Petra Fujo žaseš abo vjetce ukniku.
1: Vele abiturienta pak dogromade jo zršim nastupivo ke přespetovaniam to leto.
2: Leto sa 60 ukniku zgötujú svoju abituru planás na Dolnosferskym gymnázium je.
1: Jano, na Dolnosferskym gymnázium je jo možno sebe teke ve Dolnosferské rece přespetovaš daš.
2: Leto sa sme mieli teke zdyrich ukniku, kenč sú mieli všetňaše serbštiny svoje abiturne a teke či písne a jadne přespetovanie ústne v serbštine. To je bičku málo, ale taká je situácia nie to.
1: 26. júnia buža po napšaudu kajens pen buža svetocne přepetáša abiturnych opismu na Dolnosferskym gymnázium je.

0: No, máš ho také dobre zázvuša, dobre spomnieša na váš šulský čas, ako ho Wiebke Reichenbach hoď, abo znaš nic, to vie. My sme ale nento v šuli, v základnej šuli, v Kšišovie, Plagokoľc, uhniky tam majúšti, po let pred ksobu, ale majú tuchelu také vesebne viasové tyžin, rovno svieše svoj 6. šulský jubilej. Stefanie Krautzovec, Josef Zora, umiešava s kestčimi jubilejnego zahredovania.
1: Cora su mieli krzyżowskie ukniki, pyszny program, su rejowali a spiwali za swe publikum. Miazy długim jo teke nowe krajne Raszc Martin Häusla, okresa spiewianusa, ich obżywował, penio teke u do szule chrzyżil. We programie su szukne rece swego miestno namykali, kiedyż tych 170 dzisi w tej szuli pojedaju. Tož su uvitali ve nímskej, engelskej, pejtskej, selskej, arabskej a filipínskej rece a su teke selsku a filipínsku reju pokazali. Platych stáciu, kterýž su natvarili ve šuli, su mili selske pobytovania.
2: Mi se godi Gerhard Schön, ja som přistajone v Donnershaskej kultúrnej akademii. Ja, a ženca nejsom ho, aby se s vukni kami spíval, ale ženca s nimi ja, upyšňom te jaja. Also před dvěma letoma som sledno raz ho na tej šuli byl a som s nimi ja, dolnosarské ľudové spíval na studoval.
3: Ja som Wiebke Šelerova-Šulcojc a ja budu ženca o zžišimi figúru basliš a pen bužome s tými figúrami teatr graš. Každý žešik šir a mogu pěný rád tak na serský. Jo, já budu se pracovat.
1: Šula oficiálně svýšli akle své 6. božstak, ale južo před věci jako 100 let jsou křišojské svýho šulu měli na tom místně. Ten raz jo selská rýc ve těch stronách tři věci prezencu měla. DDR-ském casu pak nejo ubyla žetna selská úcpa, kloní nígajšný direktor Mitu Budyšin. Wenn ihr oben schulzki Wiednik do leta 2007 amini, asch josep politiskem przerosche schacke zminil.
4: Also, naša Schule była potem praktisch modern, zerbski, Religion, no, wszystko zum Teil. Die Mone Goldsbruder, da wurde ja dann u nas była zerbski, wo zerbnik.
1: Selska Uzba jos takim se Simonu Goldsbruderowiju zaschignula do krzyżowskie Schule. Wenn er nie jano byla selska zeptaka o v tej šuli, ale v leta 2007 sem teke vjednica teje šulje. Ten nadavk jo vitneje převzala Ulrike Zajdalova. Selsku ucpu maju u nadali. To převzija v novembra mloda študentka Marisa Rotbartojc, nanimeni tak toliko, ako ta zapšavna ceptarka jo v stajšnem casu.
5: Ja som Knini Rotbartojc, ucem serbšinu. Ja som študentka v Dresdna. Ja ucem matematiku, vecna veda, nimsčinu a kreslenja.
1: Marisa Rotbartojc jo z Kosobusa a išči študirujo na ceptarku Drežďanach. Miazi tými předmetami pak njama tam selsku rec. Je z naša mas casa na Dolnoselskem gymnázumie. Veto uce nento v 6 obtežin selsku rec. Pibližem kojincu studiuma, co vena o v Kšišuje, getuvaš svej referendariat a pošukne o vestaš. Teke žiši su cora to agronomili.
6: Dobro žin.
7: Ja som Frida.
8: Ja som Mina.
9: Ja som Emi.
10: Ja som Frida.
11: Müssme uknice vekšišuje.
1: Te stry sepšinaki sú rovno tak, ako veľa drugih šiši rejovali na programie v športovej hali. Miaze melodiami, ku ktorému zúkam sú rejovali, sú teke byli selske štucky.

Ja, tak se coraz vyšili. Uknik je acceptarie svoj šulski jubilej ve Kšišovie, pedla je bova naša kolegina Štefanie Krautsvec.

Kwa ne šulach, to za se jedna tu gleda, tam bila všetci mienie ukniko. Tomas, leta mi z koronu ceniš, te prognoze gronja až rodujo až do 2016, okova 100 ukniko mienie zašolovane, nežilic se ten trend zase přeobrošijo. Te septarje su nento južo, te se nento južo starostčijo, co to veznamenio za ich ucpu, lic budu se zase niš redonje, abo lic muse niš jenži uceš, že ten laški nadok za Uwe Madara, Vednika státnika šulskega amta, což jo ven pak zlubil na sersku ucpu, nedej se to uviše lidspu negativně ustatkovaš. Zavisče pozitivně na ucpu jo se ustatkoval corajšne serski balokopárski turnier a věci slyšiš o vetogo net. Periho, nova doba, ten rap kolektiv z Gornej Vůžice feature Trojo Zink.

0: pierwsze se, a błomie na gorach jo mokrze, tluste szerem rokawe wise na niebiu. Mustwa są weto motivirowane, a se wiasele, wet wiedra se nie daju atmosferu kazysz. Żowo pokal, ale runocasnie tekewo se askuriec za ukniku, ulicujo sobu organizator Horst Adam.
1: Also tak, der je, wani se askuriec jeszcze nie mogło, aż wani mogło wycewić raz serbski sołoskan, aż myśmy tam za tej jednotliwej szule przygotowali tak wopieno ze szakimi takie z wobazami, a szakimi słowami, które są ważne przy balokopaniu. A na przykład na lewo, na przawo, strzel, wrota, balo, a wszystkie takie słowa, które są typiskie, a które są notne przy balokopaniu.
0: Po nastajeniu mustwu, żolus, takie za tym w ludki szule ze żyloła. Kopańcu a Rez Zwesasch to maju za derje.
2: Ja, ich finde schon ja wichtig, weil damit man halt die Sprache so ein bisschen mehr lernen kann, auch hier außerhalb der Schule.
3: Na auch, dass es viel Spaß macht.
4: Ja, Spaß und dass man auch Fußballwörter auf Sorbisch reden kann.
5: Wrota, das heißt Tor.
2: Ballo, Ball.
4: Ballo kopowanie, Fußball.
0: Na Greinischu żowem jazycasu kwietze. Wird kszome przygledajo Bernd Melcher, wiednik Rezniego Centruma Vitae Vechoschebusu.
6: Ja, myslím se, až je to velký emocionální, za ty žiši a také ceptarje, ceptarky, to kolaž vyní jsou ty žiši přigotovali a jsou sobou jeli a je to jedno sportové ubegování a dla toho jsou emocie velký vážné. Žucím se, až ty žiši především mají vele jasela a až také ten šně dobytnu pokal tola mají špos ho.
0: Špos jsou dřeje měli, ale dobili nesou svoje prietné graše. Ulicujo Jonathan wird zaščitovario titela z Briazene.
7: Nejo derie büro mil neizme frota šelili.
0: Jogo Zeptaka Diana Buchanova opetajo motivirovaš.
8: Also samnjo je to vjegen emocional. Ja zum až letosa zase pokal do šule holime. A žiši su vjegen motivirovane. Prijetne graše je tak ušlo, až nesme vrotu čelili, ali te druge mustvo teke nic. Also, ja, es war ein Unentschieden. Nento balo kopjome přešivo žilu.
0: A dale žo napšiduce meč. Až dajo taki projekt ma Zeptaka za vjegen derje.
8: Also za mnie jest to bardzo ważne, aż takie turnier serskich mustwo dają, a se nażyjam, aż to tak dali, że.
0: Wet spichowańskiego tuaristwa za serskie mustwo turnier se wie teke obgleduju. Żoga teke wo dorost za przydu zu Europeadu, groni Marion Stenzelowa.
9: Jase w jase liom, aż tuaristwo takie turniere gotujo ze dorostom, ze serskim dorostom, ze serskich szulu, aber ze szulu ze serskich ucpu. Aż przyjo pon dość młodych ludzi do naszego mustwa, gledajuce na balokopańskie turniere. Ja se wjaseliom až Dominik Krötel, ten ako jo bu, ako prietne v normálne mustvie tencas, ako sme to zavožili, až jo nento při domovine a až jo ho sútnik platí krášu a nento pomaga to všetko organizírovaš. Tam se wjaseliom a tak se to žicom teke zapříhod.
0: Na koncu sú se Briazinske vopšauže zase přesajžili a sú dobili turnier. Žilo jo na drugim mestnje Dolnosaski gymnázium nad Šišem. Ražone turnier, aby se mogao znova zase převjasč, obkšuši jo Bernd Melcher.
6: Ještě nie plánované, ale můžeme raz vyžeš, kak jo ten vytkvost, platech ceptajú a žiši, gaz jo to žicone, myslím se, až bude to přijdoce leto zase.
10: Zora so na görach Sersko Kopainzug Rally na drugi Turnier Sakvadnach Schulo, kensch Sersko Hutzpo, pepito Juste, Pschepschosseli, Serske Kopari, Arietzne Zentrum Vitais, Röschebusam.

0: tu nižilo audio. Žilojský kor 100 astoržas čalictar, kaka lícpa, kutej gešpje přižel žicenie ved jadnogo žilovarja a k vetom korje juž vielgin dvojko sobu spiva, to je velikuso.
1: 100 astoržas čalit v obstaše žilojského kora, groni až ja som južo tu pojcu tých let. Leto za som bol v aprilu 7 žasec let aktívne v kore obľúbované spívom rusarská zemia, ale Božko nám žome vece ten spív spívaš, dokoláž to je starý gvoz a my sme Janoš ešte starý muže a ešte sa spívare a spívare na to domysle. Škoda, až nám žome vece s tým spívom sami vystupíš. A ja by sa žicov až ten kšasný spív Sarska zemia zagrajo Srbské radio za mnou za ten jubileum. Tyke za mojo sobostatkovanie.
0: Jo, to žicenie vám rada doplňujeme. Národnej zemi, abo teke Osiarska zemia ve Detlefa Kobele pe tekste Jakopa Bata Čišinskýho zaspívajú nento zjadnošone dolnosiarske kore.

Ja, mam ještě jeden kulturní tip za vás. Kenč opět na historickou tému, ak Mateke s naším regionem vědět si níž. Miliono Nimco je ubiegnovo koins drugie svetoveje vene se Šlažinskeje, Pomorskeje, Novie Marki a pecečne Pšuskeje, abo veni su je ugenili. Vele z nich su přišli tekeho do naše serskeje Užice. Zafestajili su dome, fabriki, cerkvie, pedomk, drastve a vele vici. Kalina Kušek je z Pelskeje Ljegnice a vene ja vetros war, ve toštych per nimskih domach, ako tam ve Pelske gronje, ve je knigvach es leži za tými njegajšnými obetlarjami. Ten nimski titel tých knigvo jo in den häusern der anderen. Knigvo su ušlive na kvadnistve Christoph Links a ve jadnom citanju žinca ve Potsdamje autorka Kalina Kušek z tých knigvo jo cita a ulicu jo a to jo žinca viaco siga šestčich ve tamnej krajnej bibliotece. Kuka, die Volksamt da, Pschaschanen da ho. Ja, war ich ne Pschaschanje, Sitte Serb.

0: tak možno to byš odosnem času. Šulske leto hrela se k svojemu koncoju, to gorni za abiturientov, skoro budu veni absolvente a nehojže veci kuštecky žen do šule, nežli se až tak daleko jo, muso pak zvenožeš abiturne přespetovania, tak to teke jo na Dolnosarskem gymnázium jo Hršebozu, veci ulici jo vjetnik dr. Matias Gutke.
1: Južo v 20. aprila naše 12-karie majú svoje abitúrne přespetovania. Jento naše 12-kariu cakajú na informáciu přespetovanských rezultátach. Te rezultáte bužo 16. júnia. Potom šúle organizérujú přidatné přespetovania ešte.
0: Jo, ktož nie dostal dosť dybko ve přespetovaniach môža to ce vespetovaš, ktož nie spokojom ze svojim ukpašom smier to teke getovaš, s takým ešte nie je přespetovajenský cas zakúštiko mimo.
1: Ved pětka 19. junia máme přidatné alebo dodatkové přespetovania u na šuli až do 26. junia. Myslím, až to Petra Fujo žaseš abo vjetce ukniku.
0: Vele abiturijento pak dogromade jo zršim nastupivo ke přespetovaniam to leto.
1: Leto sa 60 ukniku zgrituju svoju abituru planas na Dolnosarskim gymnázium je.
0: Jano, na Dolnosarskim gymnázium je jo možno sebe teke ve Dolnosarski rece přespetovaš daš.
1: Leto sa smemeli teke zdirich ukniku kenč sumeli všetnjaše serbšine svoje abiturne a teke či písne a jadne přespetovanie ústne v serbšine. To jo bičku malo, ale taká jo situácia nie to.
0: 26. junia buža po napšaudu kajens pen buža svetocne přepetáša abiturnych opismu na Dolnosarskim gymnázium je.

0: No, máš o také dobré zácuša, dobré spomnieša na váš šulský čas, ako ho výbke reichen bach hoc, abo znaš nic, to vie. My sme ale nento v šuli, v základnej šuli, v Kšišovie, plagókoc, to uhniki tam majú ešte po let pred k sobu, ale majú tuchelu také vesibne viasové tyžin, rovno svieše svoj 6 žasete šulský jubilej. Stefani Krautzovec, jo se cora umiešava s kestčimi jubilejnýho zahedovania.
1: Coraz su mieli krzyżowskie ukniki pyszny program, su rejowali a spiwali za swe publikum. Miazy długim jo teke nowe krajne Raszc Martin Häusler, okresa spiewianusa, ich obziwował, wenn jo teke u do szule chęzil. We programie su szukne rece swego miestno namykali, kiedyż tych 170 dzisi w tej szuli pojedaju. Tož su uvitali v nímskej, engelskej, peckej, selskej, arabskej a filipínskej rece, a su teke selsku a filipínsku riu pokazali. Platých stáciu, ktorýž su natvarili ve šuli, su mili selske pobytovania.
2: Mi se godi gehať šön, ja som přistajone v Donnershaskej kultúrnej akadémii. Ja, a žinca nejsom ho, aby se s vukni kami spíval, ale žinca s nimi ja, upyšňom te jaja. Also před dvěma letoma som sletno raz ho na tej šuli byl a som s nimi ja, dolnosarske ľudové spíve nastudoval.
3: Ja som Wiebke Schelerova-Schulzeutz a ja budu žinca o zžišimi figúru baslíš a pen bužome s tými figúrami teáta graš. Kaž ty žišik šir a mogu pen rád teke na serski. Jo, ja budu se pracovat.
1: Šula oficiálně svišli akle své 6-10 bůstak, ale južo před věci ako 100 let jsou kšišojské svéju šulu mili na tom místně. Ten raz jo selska rýc ve těch stronách dry viceprezencu mila. DDR-ském casu pak nejo ubyla žetna selska úcpa, kroni nigajšny direktor Mitu Budyšin. Wenn jo obe šulski viednik do leta 2007 a mini, až jo se po politickém přeroše šake zminil.
4: Also, naša šula byla potom praktisch modern, serbský, religion, no, všechno co tajo. Dimone Goldsbuda, tam ona jo tam u nás byla serbský vzapnik.
1: Selska úcpa jo s takým ze Simonu Goldsbuderovýju zašignula do kšišojskej šule. Vena nejo jano byla selska ceptaka u v tej šuli, ale v leta 2007 sem teke vjednica teje šulje. Ten nadavk jo vitneje převzala Ulrike Zajdalova. Selsku ucpu maju u nadali. To převzija v novembra mloda študentka Marisa Rotbatojc, nanimeni tak toliko, ako ta zapšavna ceptaka jo v starišnem casu.
5: Ja som Knini Rotbatojc, ucem serbšinu. Ja som študentka v Dresdna. Ja ucem matematiku, vecna veda, nimsčinu a kreslenja.
1: Marisa Rotbatojc jo z Kosobuza a išči študirujo na ceptaku Drežďanach. Miazi tými předmetami pak njama tam selsku rec. Je znaša mas casa na Dolnoselskem gymnázumie. Veto uci nento v 6 škržinách obtežin selsku rec. Približšem koncu študiuma, co vena u v Kšišuje, getuvaš svej referendariat a pošukňu u vystaš. Teke žiši su cora to gronomili.
6: Dobrý
7: žin.
8: Ja som Frida.
9: Ja som Mina.
10: Ja som Amy.
11: Ja som Frida.
12: Müssme uknice vekšišuje. Müssme reovali džince.
1: Te stry sepšinaki su rovno tak, ako viele drugi šiši reovali na programie v Špotovej hali. Miaze melodijami, ku ktorému zukam su reovali, su teke byli selske štucki.

Ja, tak se co raz vyšili. Ukniki a cepta je svoj šulski jubilej ve Kšišově. Pedla je bila naša kolegina Štefani Krausvec.

Ja, für Kšišovje wjesele se dla dobrego uwišate šule, kak se šulske lidsbe uvijaju tojo žinca teke tema v Hošebosu, v Kubojenskem objaku. Pe pšidocih 5 letach budu zase dali vježece šule pšetci ponej, jadna nova celkona šula na droze Julio Curie ove misče dejt latogo situacijo pelepšovaš, teke na Dolnosarskim gymnázium je gorni serska zagronita v misče Anna Kosacovic-Kozelova, Nežli ta šula buža natvarjona, ale ešte trajo žinca aklekšie předaž nadok na architektove biro. V základných šulách to zase iné tu gleda, tam byla všetci menej úkníkov. To má s letami z koronu ceníš. Te prognoze gronia až vodujú až do 2016 okova 100 úkníkov menej zašulovaných, nežli se ten trend zase přebrošil. Te septarie sú nentajúžo, te sa nentajúžo starostčil, co to vezmenil za ich úcbu, lic budú sa zase niž redonie, abo lic musel niž jenži úceš. Žiadny ľažký nadok sa Uwe Madara, Wednika, Státnika, Schulzkiego Amta, což jo wenn pak zlubio, na Sersku Rutsbu, niedej se to uwische Litzbu negativne ustatkowasz. Zawiesce pozitivne na Utsbu, jo se ustatkował corajšne Serski Balokoparski Turnier, a wiecie słyszysz o wetogo net. Periho, nowa doba, ten rap-kollektiv z Gornej Wużyce feature Trojozink.

0: ze všakými také zvobrazami a všakými slovami, ktoré sú vážne pri balokopaniu. A napríklad nalevo, napšavo, sčil, vrota, balo a všechny také slova, ktoré sú typické, ale ktoré sú notné pri balokopaniu.
1: Po nastajeniu mústvo žolus. Také za tým vod ľudky šule ze Žilova. Kopajncu a rec zvezaš to majú za derje.
2: Ja, ich find schon ja wichtig, weil damit man halt die Sprache so ein bisschen mehr lernen kann, auch hier außerhalb der Schule.
3: Na, auch, dass es viel Spaß macht.
4: Ja, Spaß und dass man auch Fußballwörter auf Sorbisch reden kann.
5: Vrota, das heißt Tor.
2: Balo, Ball.
4: Balo kopovanie, Fußball.
1: Na, gereinigstu žovem jazecasu kvirce. Wird kšome pšigledajo Bernd Melcher, viednik Rieznego Centruma Vitae Vrchošebusu.
6: Ja, myslím sa, že o veľký emocionálne za težiši a také ceptarie, ceptarky, dokoláž vini sú težiši prigotovali a sú sobu jeli a je to jadno športové ubegovanie a dla toho sú emócie veľký vážne. Žičím sa, až težiši predešom majú veľa jasela a až také tekenč nedobudnú pokal tola majú špos ho.
1: Špos sú drie mieli, ale dobili nesú svoje prietne graše. Ulicujo Jonathan wird zaščitovario titela zbriazene.
7: Nejo derie byro my nejsme vrota šelili.
1: Jogo Zeptaka Diana Buchanova opytajo motivirovaš.
8: Also za mňa je to veľgen emocionálne. Ja som až leto sa zase pokál do šule holíme. A žiši sú veľgen motivirované. Prietne graše je tak ušlo, až nesme vrotu čelili, ale te druge mústvo teke nic. Also ja, es war ein Unentschieden. Nento balo kopiome přešivo žilu.
1: A dalejo napšiduce meč. Až dajo taký projekt ma Zeptaka za veľgen derje.
8: Also za mňa je to veľmi vážne, až také turnier serských mústvo dajú a se nážijam až to tak dáležo.
1: Ved spichovanského tuaristva za serské mústvo turnier se vie také obkledujú. Žoga také vo dorost za přidúcu Europeádu groni Marion Stenzelova.
9: Ja se vjaselijom až tuaristvo také turníre gotujú se dorostom, se serským dorostom, se serských šulou, ale se šulou se serského úcpru. Až přijíža pon dosť modých lúží do našoho mústva, gledajúce na balokopenské turníre od Fuen. Ja se vjaselijom až Dominik Krötel, ten ako jo bol ako prietne v normálne mústve tencas, ako sme to zavožili, až jo nento pri domovine a až jo ho sútnik platiť krášu a nento pomáha to všetko organizírovať. Tam se vjaselijom a tak se to žicom také zapříhod.
1: Na koncu sú se brjazinské vopšauže zase přesajžili a sú dobili turnier. Žilo jo na drugom miestne Dolnosaský gymnázium nad Šišem. Ražone turnier, aby se mogao znova zase převjazč. Obkšušio Bernd Melcher.
6: Ešte neoplánované, ale budem raz vyžeš, kak jo ten vytkvost, platek ceptajú a žiši, gaz jo to žicone, myslím se, až budem to přijdúce leto zase.
10: Zora so na görach serbsku kopajncu grali na drugi turnier zakvadnych šulov, kenž serbsku ucpu pebitu juste pšepšosili serbske kopari a riecne centrum vitajs Hršobusa.

0: tu nižilo odio žilojský kor hundat a stržas čalictar, kaka lícpa ku tej gešpie přižel žicenie ved jadnogo žilovarja a k vetom kor je juž veľkým dvojko sobou spiva, to je velikúsva.
1: Sto a stržas čalet v obstaše žilojského kora groni, až ja som južo tu pojcu tých let Leto za som bol v aprilu 7 žasec let aktívne v kore v oblúbovane spívom Rusarská zemia, ale Božko nám žome vece ten spív spívaš, dokoláž to je starý gvoz a my sme Janoš ešte starý muže a ešte sa spívare a spívarky na to domysle. Škoda, až nám žome vece s spívom sami vystupíš. A ja by sa žicu, až ten kšasný spív z Arska zemia zagrajo Srbské radio za mnou za ten jubileum, také za mojho sobostatkovanie.
0: Jo, to žicenie vám rada doplňujeme. Národnej zemi, abo také osiarská zemia ve Detlefa Kobele po tekste Jakopa Bata Čišinského zaspívajú nento zjadnošone dolnosiarské kore.

Ja, mam ještě jeden kulturní tip za vás. Kenč objad na historickou tému, ak Mateke s našim regionom vědět se níž. Miliony Němců je ubygnou vokojen z druhé světové vény ze Šlažinskeje, Pomorskeje, Nové Marky a pecečně Pšuskeje. Aber wenn ich so je ugenili. Wer lässt nicht so pschischli teke ho do nasche serske ruschitze. Safestaili so domme, fabriki, zergwe, pedomk, drastwe, a werle witzi. Kalina Kuschik, jos pelzkeje, legnice, a wenn er ja wetros war, wetoschtich, per nimskich domach, akotamme pelzke gronje, für je knigwach, es leji satemi niegaischnimi obetlariami, denn nimski titel dich knigwo jo in den Häusern der anderen. Knigwe so ich liebe Nakwadnist für Christoph Links, a für jadnom zitanju Jinsa, für Potsdam je, Autoka Kalina Kuschik, es dich knigwo jo zitter, a ulicu jo, a teuer Jinsa wärzor Sieger Šestčík v tamnej krajnej bibliotece. A kúka, dí folksam tá pšašanen toho. Jo, vážne pšašanie. Svete serb.